0: Pamätáte si? Náš krásny, prosím te, náš je krásny. Jedna z mnohých scén filmového príbehu starého mládenca violončelistu Františka Louku, ktorý sa fingovane oženil s Ruskou. Tá ale emigrovala do západného Nemecka a jej malý syn Kolia zostal u jeho akože otca. 5-ročný chlapec nevie po česky a Loukovi príliš nedôveruje. Od premiéry zamotaného príbehu českého režiséra Jana Svieráka uplynulo v piatok rovných 30 rokov a o rok neskôr získal v USA Oscara ako najlepší cudzojazyčný film. Dvaja hlavní predstavitelia, herec Zdeněk Svěrák a malý Moskovčan Andrej Chalimon, viedli vo filme i tento dialog.
1: To je zvíře, asi takhle veliký, fousatý jako já, a ty vidry lovili pstruhy.
2: Co takové pstruhy?
1: To jsou ryby.
2: A, ryby!
1: Protože ta voda je kyselá od kyselých dešťů, tomu nemůžeš rozumět, tak ty ryby umřely.
2: Ryby kaput?
1: Právně. A tím pádem vyhynuly i ty vidry.
2: Vidry tože kaput?
1: Ano. Takže ta řeka se jmenuje Vidra, ale žádný vidry tady nejsou. Takovou máme řeku.
2: Ježišmarja.